A nietko mam za was přelad powiesću tydźenja. Bywša direktorka Budyskeho serbskeho gymnazija Reza Šinova je letuša laureatka Myta Zelerja. Kajž Sakske statne ministerstvo za kulturu a turizm zdźěli, dostanje Budyšanka z 5000 eurami dotirowane myto za swoje pracowania na polu kubwania, przełożowania a publicystiki. Myto przepodadža 9. septembra Kamjenski Hanini Cukwi. Što měli při přizamkněniu domjacnosće na spěšnu internetovú syč wobkedźbować? To je 70 wobydlerjow Nebelčanskeje gminy zajimowało, kaž zdźěli fachuc Telekom, je wážne, zo so wobsedźerjo domu za darmotne přizamknjenje přizjewja, pak online abo we wotpowědnym fachowym wobchodźe Telekom. Tukwilu przyjotuje dziewaczerio polskie firmy w odpowiednie rowy w serbskich Bazlicach, przychodnych tydzieniach, potom dalej Nibelčicach. We Witince je wutwa mez drugim hižo zakończene. Požadanska doba za nowo wutworjenu juniorsku profesoru za zorabistiske literarne wiedomosće a kulturne studie na Lipšćanskej univerzite je zakończena. Kaž univerzita na naprašovanje zdjeli, ma netko povovanska komisija s požadarjemi osobinske rozmove vesč a kmanu osobu za zastojenstvo vuzvolič. Vuzvoljenska procedura može hač do 9 mesacu trač. Kajko ljudi je sovo novu profesoru na instituče požadalo, pak univerzita s pričinčki ta datu išče ne zdjeli. Vjacore sta serbskih a dalších verivih je tutym tydzieniu czeskiej krupce zromadnie putniskie kemše svičivo. Božom šu bazilice bološivie mačerie božie svičeše nimo czeskich tež šišč serbskich duchunuch vône celebrantbie kapvan pitom rus. Nimo 8 a 40 modostnuch a 5 a 20 doroščenuch, kiž bychu so peši na putniske miestno podali, bychu se dalši serbs putnice s busom, autami a kolesami do krupky na putniske kemše dojevo, modostni su so potom pjatk navičo zaso do Kruščic nauručili. Honi v Užicu je ličba bježdjevnuch znova přibirała. Jako přičinu menuje Budyska agentura za dživo junu kunc šulského a vukupanského leta a z druha 30. juni jako typiski termin za vupovedženja. Kvota bježdjevnošče vosta ze 7,4% na samsnem njove kaž loni tutem času. No a Vukovanska straža z Džiri mieše svojim prvním mesacu službe niedže 100 zasadženu. Kajž žili krajnoradný zariad Budyšine, sú to niedže 3 zasadženia vop džin. Dalša Vukovanska straža má hač do kletušeho leča zjecach nastač, za ňu chce v okres 1,4 milióny euro vúdač. Reportážu o zžirianskej Vukovanskej straži môžeče si celé novým vúdaču vúľadka vobladač. Suchota honi v Užice vúskutkuje so tiež na ryky. Pegle šprevie, nysy a čorná hajštruha leža zväčša jasne pod zvúčenými dátami. Čornom hajštruhe pokazuje peglnový vúdce tukvilu jenož 6 a 20 cm vody. Od nového týdženia je budyskim v okresu menej liniových busov po puču. Kajž žili krajnoradný zariad, odpadnú hač do konca leta jezby viace hač 40 liniu prozninách a na koncach týdženiu. Nimo zvýskume s Drežanami a Počnicu, kajž tiež Kamencom a Kinspokom, sú viacore zvýsky do serbských sú potrichené. V okres busové linie Šmone zomu přilúbenú přirážku 500 000 eur za zakovanie poroduje stácie Kamenské koruny svätého Jana Pvačič. Za projekt autonomne jezdženje při Bervovskim jezorje s Čanu Zamoviči po jednom leče testovania pozitívnu bilancu, kaž Hamorske gmenske novine zdjela je bez šoféra jedúci malobus pravidelne 3,5 kilometru mez dvorniščom Kletnom a Bervovskim jezorom jezdil, dohromady je to na 600 pasažírov darmotne vúživo. Maximálna spiešnosť by 30 km/h, 97% oprašaných je so pri tom vyššie čuo. A poľadáme ešte na vedrové vúlady, slunčné a čopvé týdženky, trochu viac o tom povedám vám po príchodnej hudbe.

0: Am miestačku Kristuru sekuješ ich traditionelne a folklorne reje. Nazvučovanie jednotlivých tekých rejov šako žada si tiež tuž do časa, što je sovie za nakoncu potom na jevišu vupvači. To vietiš vumiuski navoda serbského folklorného ansambla Vudvor Baži Handrik, kiš je po vústupie najebač všetkých vúšparaniu cíle spokojom veľkajšie nám přeradžiu.
1: Alles Freunde, ja sem, muss man wirklich zuschauen. Muss man wirklich. Ja, da hat den zum zuschauen. Der jenska Problematiker wir Problem. Schon so so am sauer. Muss man wissen, ob in den Doppel Lonny Romacho wisch. Hab bon ja so den Repertoire nach ich reo nach Promo Kuska jetzt Kutschu. Ha Preda schon muss ich ein paar Sätze jetzt in einem Samstag ruhig im Repertoire nicht hin jetzt zu einem Probe Treber muss man nicht jetzt Bild Liter Salto Treber die so muss man jen Hey, reine Portugiesische Programm Upelnitsch, Qualität so Mirico Cesco da küsst da Kultur jo Habonas jo im Hilak.
0: Hey, a to šako také vústupy v Ukraju tiež vúčinia. Zavisče je so serbské, rejovanské môžine šitko derie poradživo, po takým by to krutka bilanca návodu serbského folklorného ansambla Vudvor Bažija Handrika. 19 rejovaku a rejovariu serbského folklorného ansambla keštiež viacori húčmnice sú sedmi rúdsky, rumunsky přebyvali Jutze so moji vúdvočinio po takým nádžiomne strovi a čivi zase domoj na oroča.

0: Spěváky a spěvarjo prěnje serbskeje kulturneje brigade su z dybkom na probu přišli. Vele kvíle za bachtanje nie. Navodnica dirigentka Judit Kubicec dá jim zynki na klavíře. Šako, čas léči, prapremiera oratoria Vulkotna voda v septembre má so šlachčič. Moderna ma tvorba byč tak Mirčin Veclich, močinu putač tak lyrikáka Roža Domašcina, kotraž je před 5 letami libretu napisava. Je so imaj tole poradživo, što mysla šulorio, vy přestavceme s probomaj, odmoví Klára z 10-letnika.
1: Hej, to je jedna jara zajímavá hudba, kotraž jenom můžete souzač. Du jetzt ja deres Pummert Quatsch muss ja so ja ja fein spüren nu na gute Part Rianne Blacky alle da war die Tschecher die da Melodiakus Tschecher ja alle dabei schätze da eine Wort Oratorio
0: Zwotke wona to vi no doke sie we Brigadi Jonico Trevureski tam neu Oratorio Mirčina Veclicha Vitonik Achase a Rodischo we Medliach spüwava Anetko Cicigi Vulkot na voda.
1: Nej, hvor der jo tak prægne, jeg har været sådan satsvulko, har måttet så tre måneder kødgive nu. Sande rådgjør og psyrådgjør, det er en dybk, gør så der stavere at tjøre la, der tjøre ikke tjenja. Måttet det ved skolepjester, vel rettimo, hvor så bliver ved geografise, jo det er en tema bøv, abo jeg det strudeste, sit muslepjester tjenja.
0: Klima og skoda, kotruš tjøjek načni, jenoš jedna z temu oratoria. Ida z 1-letnika kvali se vo sebje vodmenjovi raz hudžby.
2: Also da man ist drüber wir prak wir psychon an okay dem tamam oratorium kischer mädchen wird sich komponor alle da fein so man nicht gespürne stabile moderne so schnicke die da dort wort chasser posten also wenn da wir schneller geparte gehst du brauche gerne dich rhythmische habe texter wusch der wurst man ne mensch ein solo weil schulere budget beatbox wart von da wird die schlagere zitat hier

0: Aj na kuzi pat, to je hon kusne što hinesze, to nie okaj, to je tamo oratorie, ki su wyle kvalbu na šo, na přirodu hatak, hato ti kus kritika na człowieku, štka wyle dekotre pasaje su tika, może ma musi to zwyrić, to šo skuncvać, na šo přirodu hatak. Dokoż ma omo jako człowieki, nieke moje njara wulki podje na tym czuła, so to šo kus niči.
1: Rytmiske elementy, kotryž je Johannes Gersten Garbe přes svoj aranžmón zatvaril, šulario tež se samopaslenými recyklovými instrumentami, plešemi predstaje, tak Frederik.
2: Mo, ty na započatku ten pleše, že mu to nic dujemo, za ten započatku je to fajn dynamický jara rána. Po vice, mo, ty mamo, so to dubi kajš je na žoma skutkovač.
3: Pas!
1: Žoma nech připosvucharju sobuza na jezbu dosvěta vůjkotnije vody. Hučpnik Mirčin Veclich.
4: Ten text je tak vůjant. Gajše tamo vězo tež, ale jinajší lirika. Mě to tak fascinovalo. Co je voda, to ta nejo jenom, što ještě riky a vůjky moja a oceány, to jsou slze. To samo jen embryo, když ve vodě teploje. A zo mo tu pitnu vodu, še stobine oni mo, zo mo čupu stumili. To je tam tekšče nutska. A zo te dešče hat popušči, stara radija vidiš, a gumijo školne, tež to je v tem tekšče nutska. Šuja bi mi od gumijo školnoh nešto pisal. A to ti bi še nekdo učbe šineš.

Z časa zneužívania odpuska ma on dženca za mnohých jeden hoký přisvod. Bohužel. Přetož poprvo měli jsme moderní ľudžo veselič, co dáva odpusku. Oni pokazuje, co církevné ženie tovarstvo za sebe samých vojovacích jednotlivců, ale zromadnosť, ve kotrež každý na umoženiu druhého sobu skutkuje. Kaž mnohé přirunania, tak tež čirovace kromy. Tola zjednorenia dla, co zanúme do holčica, kýž je z bulom okno susoda rozbil. Co so dla toho pola susoda zamoví, je to jedne. S tým pak nie je ščivk hišče ze sveta. Škoda má so narunač, čo sa najhúštišo přes zavieščenie stane. Tak podobne, když tež nic na materiálne, ale na celé nadpřirodné plonine, je to s odpuskom. Tuten má pomáč ščivky našich rýchov za zromadnosť Bohom, s církvou a s ľudžimi do poriadka přinešť. Neúčerpajomné poklad milosti, když je církvi přes Jezusové skutk umoženia připadnú, je ve tým páče naše zavieščenie, když škodu vúruna. V vodače prosíme Boha ve sviatej spovedži, tam, co s ním ujednáme. Tola ščivky našich rýchov husto ešte vostanú. Zvučenosti alebo odvisnosti, když našu zromadnosť Bohom a ľudžimi káža a nám stano druhé zcela vedomené sú. Umožený dres sme všetci přes Jezusa Kristusa. Dokež pak je nás Boh ako človeka ze svobodnej volu stvoril, smieme na Jezusovom skutku sobu dživať a spokvada, kotrež je on nám zdobil čerpač, napríklad přes odpusk, ako zastupovac narunanie za nás abo za zemretých. Drude treba bo jenaž malo, sobe nesmiene velemu skutkovač. Tola sobu skutkovač máme šice. Jeden nož druhého bremio a tak dopelniče Kristusovi zákon. Tak praje nám sviaty Pavol. Odpust je celé vešče jeden dobrý spočatk. Porciunkula ríka tak veľké šmavé džedinstvo. Na viace a činož jedne vašne je sa so vopravde stalo se s džedinstvom sviatého Franca.

Modlmy sa. Ty si sviaty, knieže náš Božo, ty si jenički bo, jenički, kýž divy činíš. Ty si silný, vůlky, najvyšší, si všeho mocný, sviaty, voc a král nebes a země. Si tro jenički a jeden, bo a kněz. Si dobré a najvyššie dobro, živé a věrný bo, si dobročivost, lubost, můdrost, si ponižnost a ščerpnost, si skôr a pokoj, veselo a radost, si spravnost a pravá míra, ty si šo bohatstvo, si mivost, náš vůček a naša moc, si naša víra, nádžia a lubost, ša naša zbožnost. Ty si neskončná dobrota, vůlky a vobdživajný kněz, bo všeho mocný, luboščivý, smilný, spomožlivý. Amen. Tak převodže poslný a žony vás trojenitky bo, voc a syn a duch sviaty. Amen.

0: Spešali še nabožno vysovanie s farariom Benom Jakubašom z Radvorskeje Vosady. Poladam na časnik je štonače menšinu po 12 a netko môžu môj vulký písaný kvičel z Božo pšeču rozdeliť.
1: Přejeme z Božo.
0: A k tomu, že jako prinie do Pieskec, tam je pčovaka a svirna nošaka serbské národnie trasce Monika Šulčina v útoru svoje 5 a 8 desačiny svedčiva a k tomu písa svojba Luba mama, mači a vuka. K tvojim 5 a 8 desatom národní nám přijeme, či zobyče butom knes každý další džin ze strovotu a také nesmírně energiu žonoval. Přijeme dále veselo s pčovakou. Kukami, kokošemi, nuklemi, ptačkami a kačkami a při zaplinčenju nučku a pranučku. Ladaj si dale z radosću svoju serbsku utrobu a nedaj so od žanova vycika spotornič. Džakujeme soči za šir tvoje dobroty, nej suči hišče mnoho let tu na zimi darjene. To pšija svoji Lubej vodce, pravodce, mačeri, munice, šočine, piskicach, sve utrobe štyri džiči, pjatnače nučku, vosom pranučku, kajž tež dalši svojimni. Daleđe do Pančic Kukova, tam je Gabriela Pascina v útoru svoje 4 a 60. narodnine svičiva a po žoma srbského rozvosa šelu ľube gratulácie, tojšto strovoty, veselo a v úspechy při plávaniu kvitku a zeleniny a zajímavé doživenia. Pola kolesovania to šo přeja a gratuluja manželský Beno, Džoka Anne se Štefanom, Lubušk, Greta, Matilda a Gonzo, soce Barbara a Uta s partnerami, kež tiež cive Paškec přečestvo gratuluje Gabrieli Pašcini z Pančic Kukova k 64. narodninám a k tomu nech zaklinči nitko narodnická stučka.

Nicht uni, bez macerie, bez nana, pak dešnic a tak poladame. Do budešina tam je Jan Malink štvort k svoje kulovate 70-čine svičil, a z božo pšeču reka ljub nano, přichodne nano a džido. Sve vutroby pšejeme či k tvojim džensnišim 70-tym po takim štvortk. Bože žanovanje, krutu strotu, veselo z 12 nučkami a dale dosť mocu za skutkovanje na dobro serbstva. To přeja Marko z Asiju, Madlenka s Tomašom, Lubina s Robotom, Jadwiga ze Štefanom a Cva Bobria nučku gratuluje svojemu ljubemu džedi Jani Malinki k štvortkonnišim 70. narodninam. Piatk potom je Radvoju Jan Vesela svoje peč a 70-čine vosvičil. Jubilári gratuluja manželská Regina, jeho peč dječi každej šnučky Antonia, Juri, Johanna, Jakub, Helena, Pavo, Marko, Marek, Milenka a Lubina. S postruami so gratulácii přizamknú tež soce a bratraj, kež tež přiúzni a přečeljo z blízka a z daloka gratuluja Jani Veseli Radvoju k 75. narodninám.

0: Sevier, vam ženca predstavim daljšne unikat novej slipjanskej mode. Cebe tyžin mežošo južo plana slyšaš, co sú obdarjone šlodarky užívali na báze tradicionelnej slipjanskej drastve. Net k tomu vici. Aktuálne povestči sledujú do toho nové žišece svucho kraše, ale zaberáme sa žince také skradu vážneho týmu. 2. augusta spomínajú na celém svieše na genocid, respektívne holokaust, Sinto a Romo, vecasu nacionál, socializma. Kak spomínajú v našom susednom kraju v Pelskej, s tým jo sa zaberal náš autor Sebastian Elikovský-Winkler, to jo naša tematické uštevanie. Ma vesebna rostlinka z tiju menšinu Sinti a Roma neco ceniš? Cigajnki, nemski feldritter Sporn, čo to mier, a to je rostlinka toko lieta, a vet nie majú naše vejsenarvie žinca šake ulicovaš. Pred 366 letio zemrio jaden spechovari serskie rece v regionie, žož žinca dre nicht veci na to nemysli, až vio bloa raz sersko recna, to jo biesku, piedam vet fararia Gottfried Treuer a svišušo kalendarovo vopino žinca vetsakvinem rošku. Nic farari, ale lektor Hartmut Leibnajo do toho narieže s pežem svobom a gratulírujeme ku koncuju toho ušivania. Kukulovatemu bostakoju, mia za drugim, jadne vesobia, ako te čochu staršie luže vet vás naši štideri znajú, kaž veni sú ve 80-tych letach byli serskim internáše ve Chosebozu. Redňa z čapetla.
1: Raz, dva, tři! Žižík rádiu. Žižík rádiu. Ovia váš Žižec Sebastro. Vcáskego programa.
0: My sme žinca zase raz pri našej zaspíckej familii, ľube Žiži, a coka tam tá moda milá ceny.
2: Milá, coka tam melujoš?
3: To búžo prechvatanka.
2: Má stori nogi a veliku kvôvu. Kojim to nejo, abo?
3: Mama, pojš pšo som raz sobu.
4: A ja? Si mi teke sobu?
3: Jo, Mila, přižoš tu?
5: Net.
2: Co dre to búžo?
4: O, Lukas, se toflu tvej špier natvarjo?
3: Sente se, Petakim. My luže trebame zase pomocniko. Veni gotuju vece, kenč my njame žome. Obstražuju naš dom.
5: Chojže s nami ven.
3: Grajkaju se s nami.
5: A vjasele se, kaž my přižome.
4: Som napšaudu narsky, co njento přižo.
3: Veni nás ľubujú. Celé hynac ako my lúže.
5: Jo, veni majú nás všetci rád. Šo jadno, co cenime?
3: Taký přijašel jo také vážne za Žiši. Veni přezejú. Zagronitosť. Veni navuknu, se v nekogo staraš.
5: A tak veni uglitaju.
2: Maju stori nogi, ako vižim.
4: De to byš nopawa?
5: Nenanko.
4: Znaš je to nekaka krua?
5: Nenanko.
3: Přemysli raz. Kto naš dom obstražujo?
2: Nento mi je svita. Vejžici čej se psa?
4: No, grojnte to tola net.
3: Groni to, až vejnic přešivo tomu njamate?
4: No jo, vieš.
2: Na jo, ako jo nan ešte byl mauve, jo jogo raz jadn pjas kusnu. Ved toga casa se ven čašne boje před psami.
4: Jo, o to nogi jo mi kusnu.
5: Oh, toko, so pšetsi hršči vižeš.
3: To groni, až su byli šekne pši getovanja peramo.
2: To ste napšadu rytne cenive, ale byško žetnego psa se ne kupime.
5: A nieco druge?
4: Co godla nic. Pejdaš mižeme vyšom. A pitom gledame dale.
0: O, oh, ja mam ideku, kak by było z takim obytlarium. Wet togo mam net dwa, a ja se myslim tej, z tej mnie derje kubowej, jo mnie, przecie wiem ja, co weni, co ty wysypnie gasz, co ty nieco żrasz.

0: TV. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: A še ženca 2. augusta teka europski žen za spominanje na holokaust Cynthia Roma, z čo vy to vyžili, zo ja musím pšiudaš, ja neby to vyžil, ale tak jo, a vy žencašnem našom uštěvaniu spominajú Sebastian Elikovský Winkler na přesleženie teje menšiny v Čechem rajchu, a ven gleda za to vesibne teke na náš susedný kraj Polsku, kak veni tam spominajú na tú menšinu.

Na přísud Zinti a Roma v Češem rájšu se žínca přeci ještě někdy s takovou vážností, jako by bylo notné. Žínca uchádají z toho, až mězi živiš nás často či a čižašťa a živiš nás často pěš a stržašťa, jsou nacionázu celisty jedna 500 000 Roma a Zinti přesledovali a zamordovali.

až do septembra 1946 jo centrala Reicha za vejovanie přeživot cigánskému nerodoju registrirovalo 3000 Sinti a Romu. Supestajili jich deportirovaš z Reicha ven do Ligu za nuskaných živašerio v obsažony Pelsky. 16. decembra 1602 a zdržašťa jo Himmler rozsužil v Auschwitz ukazu šikných ešti v Reichu zavestaných Sinti a Romů deportirovaš do koncentracijských Ligu a getu. Cigánske Ligu v koncentracijském Ligu Auschwitz-Birkenau su natvarili 1602 a zdržašťa. 2. augusta 1904 a zdržašťa sú tam usmierčili sledných přeživiecich v plynových komerách a Ligu zaurili.

2 augustio se dlatego 2015 připeznal přes Evropský parlament jako Evropský holokaust opomínský žín za Sinti a Romů. Mezinárodní opomínský žín v opomnišťu Auschwitz-Birkenau každý léto organizuje Centrálna rada se zvězkom Roma v Pelské v kooperaci se Státním muzeem Auschwitz-Birkenau.

0: Oslidu jo nento beže svo, a veno má ve nadalku kupky z Hereska namša Hartmut Leibnas miesta.
1: Cerkvia.
2: Gnada bus vami a mir vid Boga, našogo vršca a knieza Jezusa Kristusa. Luba serska vesada. Biblijske svovo za žinca stojpla profeta Jeremije prednem kapitelu, jo čojenko, jogo povovanja. A knjezove svovo sta se kumnjo, jaši znajah, perjej, neždi jasi, mašerinem živoše ugotovah, a usta jih ši profetoju ludam. Ja pak žah, och knježo, knježo, ja njejsom knicomne k prijatkovanju, Přeto ja som młody. Knies pak žašo ku mňo, nie grojn, ja som młody. Přeto ty dejš iš, žoš ja ši pesčelom a priatkovaš, což ja ši kažom. Nie boj se jich. Přeto ja som pedla tebie, a cu ši umec, žejo knies. A knies žašo ku mňo, lej, ja dajom svoje svova do tvejich úst. Upisanje živovego mjestna interneše, zda se šikno gožece. Kvalifikacija, pjenjeze, živova droga, kolegi. Možo se ze všeju kradosću přizjaviš, a na koncu dostanješ přigrono. Kak žinca ugleda pracovanje v mjestno, ako njeco, což sebje sam zaslužuješ. Pla Jeremije jo to naopaki. Bog jomu groni, ty su obdarjone do byčego pejedaš. Tebje to přispijom. Ale Jeremija nie vete gronio zvjaselim. Ale se obora. Och, knježo, ja nie zamogu prijatkovaš, přeto som přemody. To čojenko nie stoj samo. Teke Mojzas, Jezaja, Jona, profetka Debora, pedžej u kniki Jezusa, šukne se povovaju. Povovanje je zakladny muster Biblii, ale pla Jeremije vesebne jasne vižime, kak cviblovanje a povovanje sluša tej gromaže. Co nas zadora, beže mu vovanju sledovaš? To je mec zuconosti. Jo, pežedanje za vjestošću. Njoco me puščiš, co sme sebje žurnje naževali. A dvimoko ve nas cesto seži zacuše nezameženja. Všeliš mode, přestare, nedosegajuce. Co godla tomu vovanju dejme sledovaš? Na zachopjenku stoj ten živ, až sme vid Boga kčete a lubovane. A pen jogo přilubjenje. Nie boj se, ja som při tebje. Bog se přiobrošujo k nám a nás se všim ugotujo, což trebame. Nie trebame to sami zvenožeš. Zacvinšo krotko vece a dopominajšo se na žišecu doveru. Tam slize nechten stoj, kenš upřestrijo ruce. V jadnorje ženjošo. Předsej malcnej, ako vám křídle rostu. A sledne mu menše, sčo popadňone. Rono to má Bog za nás přigotovane. A beži mi, ktorš je ušejšu knogo rozuma, obzvarnuj vaše učobe a mysli Kristusu Jezusu. Amen.

0: Wir wissen ja, man ist die druge zerkline thematice. Ich habe mal viele Stolle schon angehört, wie auch die Linie Bisco war, schädne Serski Pedauer. Schon wahrscheinlich ja, als ja nam wiederumne. Das ist ein Territorium, wo wir 17. Stolichu pschewaschne Serske Rätsne. Nimski Pfarrer Gottfried Treuer, ja, wo Serske Rätsel pschichelone, a ja Serske Nabežnu Literaturu spechowau. Prädniger Augusta, 1606, jaset, to groni prädk 306 jaset liet, joven Zemrio. Sebastian Ilikowski Winkler, nan jogo ve kalendariskem opjenje spomina.
1: Gottfried Treuer je se narožil v Biskově z 4. oktobra leta 1600. Je byl rektor měšťanské šule v Příborě a akle jeden a čížaště letný farar. Peždej rovnocasně promšt v Biskově. Z historických žirirov z genijomy až okolo leta 1600 jo cerkvini krejs obstojal spíš a styržašťa cerkvě z toho jano pěšě bylo nímských. Bieskou, Storkou, Arensdorf, Merz a Rogou. Všichnych drugich jo se serski prijatkovalo. Kurmarkojsko-serski distrikt jo obstojal v níži 80% ze serskeje ludnosti. Gottfried Treuer nie jo sersku ríc obkněžil, jo pak širinie křesťanskeje viery v serske ríci petbieroval. Serske fararje sú se ukubovali na serskem semináre při Univerzite Viadrina ve Frankobrože nad Odru. Ešte 1606 a pousta je v nímskej cerkvi v Bieskovie súžil serský diakón, aby serskej ľudnosti na kýcach a ve okolných chsách serský priatkoval. Gottfried Treuer spiechoval pracovanie ve spisovnú serskú rec. Tak je navědoval kupku duchovných, ktoréž sú obživali serské úpise ze Starého a Nového testamenta, knihu pod titulom Extrakta aus der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testamenti. Ale konflikt mezi kalvinistami a luteranami jo ich rozšírenie zajšpil. Južo perlet peždej jo bramborský kurvier Friedrich Wilhelm, ktoréž jo kalvinistam přistupil, udal recný ukaz přešivo serskej rece a přikazal Treuerove knihy a také dalšne například Handroša Tare zajmaš a znicíš. Jo také zakazal pevovaš absolventu z Wittenberga na farariou a napomínal a marskal serbam přichylonych farariou. Také serských farariou ukpajúcich bežu službu jo kšel vedperaš. Inspektor Bieskova jo přikaz kurvierha likvidácii knihu tak kradoštivý ujad, až nejo se raska jeden exemplár uchoval.
0: Zahopili sú sa žňúne návogy vedolne v Užice a ten nie sú možné bžeswapania kokota. Všaké pedobné tradície je uslížil Michael Meyer, archeologa, také ve druhých krajach. Za to sme ten tvežen naspomnili nekotáre úsledky jogo rešeršov žinca, co my se přijabrošiš žňúnem návogam ve švýcarskej. Jo a tam ve švýcarskej, tam svieše žňúne návog pedobné na Hane Köppen ve Nordrhein-Westfalskej. Jano eben v kantonie Luzern, a to píšo Michael Meyer, kak se to tam vedmeva, ozgubio zase ja na njaboga gus svoju gvovu, samo net dve guse, a to ubižovanie převiedu kušte leto 11. novembra na žen svetego Mjatina, všetko obželone nose staro bytnu drastvu, a ten navok tam ten pominio ganza pauit. A se zdá, ak by byli na skatovaniu, ako ve starodávnom casu, tu gus povisujú na droše a pon pri slezne gvovie s nogoma dovoj, gusecem biarjam a biarkam stajú carnu ciplavu na gvovu a ich či razo obvertnú, aby jim padnú vo šežej vetrobaš guse tu gvovu a to veni cynie ze zjadnejo tupeju, dragonoveju, zablu, also taki zebel, na predne dir muss to schaffnuš, a dobe šarka, abo dobe šar smio gus oprovaš. Co vy, vy toga se myslíša?